0: Sakska je za lětsa wuwołała wosebite lěto, kiž mjenuja Tacheles, lěto židowskeje kultury. Z tym ma so na to pokazać, co je židowska kultura dźěl kraja. Wotmiewaja so po cyłym kraju přednožki, wustajence, koncerty a jace, so bychu so ludźo lěpje ze židowstwom zeznajomili. Monika Gerdesowa je mjez Serbami dwěju namakała, kotrimaž je židowska kultura a nabožina jara ważna, a kiž může taj nam něšto z neje zbližić. Svoje wusowanie pak započnie wona si najšim prašenjom.
1: Najprve raz so prašam, što mođi a ti starši Serbija docela vo židovstve vědža. To rika, prašal je so nadoku rozvosa naš letuši praktikant Benedikt Hicka.
2: Kak daleko še so hižora ze židovstvom zabrali?
3: Jara malo. Bo popom v našich končinách ze židovstvom nimamo vele činč. Ja vem, vone davaja ľudí, ki so s tým zabiraja, a kiš to tiž pestuja, popom neča, abo kiš přednosti organizuja. Ale ja sam nesem so židovstvom vůdce zabiral.
4: My jsme se ve šuli ve nabožine zno se židami jemo zabirali.
5: Jsme měli jednu exkurziu do Krakova ze šulu a tam jsme si obladali židovskou štvorču Krakově.
6: A je popom šon intenzivnějšo. Ve šuli jsem je učil nabožine a tam je židovstvo přece za svůjky téma. A privátne osobinstvo potom tež přes knihy, přes filmu a dokud je celý jasný židovstvo, tež džil němských stavy znovu.
2: Što vo židovské věry jíše vyšše?
4: To je to písmo Rigatora a to modla se v synagogách.
6: Všelké znamenia jsou například Davidova vězda, abo svěčník, když říká menora, tefilín, to je taký pvášť, ptora, když je poprám ten starý zákon, náš starý zákon, to je jíš sviaté písmo. A potom vězo Jeruzalém jako jíš središče ve Izraelu.
7: Oni nima coku, oni má synagogu.
8: A pojen takú mokú kapičku na vovi.
3: Židovstvo je vězo tý ženca v našich končinách šetce zase ešte námka. Napríklad v Budešine máš tý jara veľa tak menované kopolaku, štolpoštajne. To sú také kamene, ký sú do kodníka zatvorené, kýž dopomenia na židovských vobedlerov, ký sú raz tam bydlili, ký sú nácie po deportirovali a morili zväčša. A tam, když ty žiča bydlili, tam jsou také kopolaky nucka. To jen šetce zase ve Budišině na jacoch městnách jen to vidí. Tam jsou ty měna nucka a što je s nimi stalo.
1: My znajeme za tuté neskutky za přijetče holokost. Štož říká přeložené dospůny palny vopo. Žiča sami to nepraja. Šako nisu vopo za Boha. Měnuja systematické industriálne morenie 6 miliónov Židov přes nacionálsocialistov hebrejsce Shoah, štož ríka katastrofa vulké nezbožo. Jono Vobleto vopomínaja Jane Shoah, Yom HaShoah. Za vone runie menované kopolaky je Bianca z Čapanec z kamenie akciu převedva.
9: To vyše popromene, abo bude projekt svojské iniciatíve na dňu Yom HaShoah, když je so na to dopomnilo, že jsou džidža v Němsky přešťovali a tež vůtu pič spytali. Jsem se jednou skupinu v Budišine kopolaky redživa a zaspívala. Modlitvy jsme zpívali. To je čiště jednoroty známě, výčomné známě napřed o antisemitismy, ale tež za židovské živině tu ve Vůžice.
1: Při vůředženiu kopolaků zoso zaso jenž tak byšča je nazoniva rianu pohoňovacu epizodu.
9: To byše tak, že jsem so na bohatý hasi, když kopolaky tež leža, Voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stač na tutem miestne a v tutem času. A ona je rekla, što da su kopolaki, ja to docela ne znaju, ja to nevem, ponce z ní on šva je to pokazala, mohu rozkvaš a zblížič. A ona je na blaku rekla, na vězo můžete to činč, na vězo, a já budu tu blido rezervovat, že jsou žádný host nesune. A jeli nikdo něco napřed, co tomu má, pom budu já rec, vyště můj hosťo. Tak jsme jara tež z vesvošu a z muži došu, co na tuto akciu podali. A tam jsme tež tu zpěl Hine Lujanum zpěvali, štož říká, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist durch Jewurisk, das Psalma 121.

0: Spěchowała je izraelsko-ameriska skupina Moshav. Założiła je so 1995 w hudźbnej wiesce w horach mjez Jeruzalemom a Tel Awiwom, mjeztym wšak skutkuja w Los Angelesu. Dale dźe z drugim dźělom wusywania Tacheles, lěto židowskeje kultury w Sakskej.
1: Žiđa su se to vědomi, zo su takrec kaznje za dobre zromadne živenje od Boha dostali. Formě sjatije knihy. Bianka z Čapanec, kiž chce jako křesťanka most k Židam a ich nabožinje tvarić, praj.
2: Su tora dojrene dostali a nieše co tak, jenož to kiž se vuzvolene zoje to lohšo. Oni vědža, my sme hinajši, hač vše tamne lude a máme jenu vestu čežu tiž nest. A to nie je přeco lohko.
1: Při všech čežach su džakoni zaušo, čiž je Bůh jim pomal. A to je zakvat židovskih svedženju. Podavki stavi znak luda, čiž je bo zapšimnil na dobro Izraelitu. Znajmenša jeden z važnih svedženju maja kšestčenjo a žiđa paralelnje. Židovski pesah a kšestčanske jutre.
2: Pesah meni tun vuča židovskega luda, džiči Izraela, ki so z egiptovske vučaneli.
1: Nimo jutro je daljši svedžen. Kotrž křesťanov ze židovskimi korenjemi zvjazuje. A to je Šavuot, rozvožuje Hans Eberhard Kaulfürst.
3: My s Pesachom, židovskimi jutrami a Šavuotom leží 7 týdženjov podobne v odstavke mez jutrami a sviatkami. Tež tohodla přirunuja Šavuot rady s křesťanským sviatkovným cvedženjom, kotož je teologice jako zjebenje Svjatého Ducha vizo jinak nastav. Po Talmudže spomínaja to na Šavuot, tež na vozjevenje 10 božích kazňov při hore Sinai. 10 slovov, hebrejce, aseret, hadibrot. Tute 10 slovov predstajeja prejný morálny zákon ve staviznách čvojestva, na kotrež soač do džensnišeho naše etiske pravniske zrozumienie zložuje.
1: Židovský svedžen Sukot, Němsce Laupötenfest, ma dvojí voznam. S vounym voznamom na vúčas egyptovské je naujazuje, s tamnym na ratarský bie lieta.
3: To je svedžen romadženia. Džakný džen domkovania, především sadových a vinových žňov, s dobom je jeden z třech židovských putnických svedženjov a dopomína na pučovanie v pustine pod účahu z egyptovskeje, v kotrom sú Izraeliča, v hitách s hauzou a lístia žive byli.
1: A žiđa hač do džensnišeho, tutých 7 dňach svedženia, opravdže hitách bydla.
3: Za mojich izraelskich přecelov je to přece luštne na balkóne bytlič, kotrež s hauškami, svomu a líšťom obkryté je a to tu by tak husté byť, zo při sluncu kvotk převahuje, tola tak rytke, zo v noci vězde přesvědča.
1: Když so lieto na kýla, přinže svědžin, kotrež so dérie do čemného počasa hodží. A tola zaso na stavizniski podauk a z nim zjazane džiu dopomina. Chanuka. Soda mi pak ju na žaden pat sami nič nesmiš.
3: Svedžen Chanuka svedči so v našim mesacu decembru a je popravom svedžen svedce. Svedči so s tým dobyče Makabejov nad grécko-syrijskými obsadnikami a spomínaja znova posvedčenia druhého templa v Jeruzaleme, při čímž so volí z Garančka na divokrásne vášne 8 dňov dlho paleše.
1: By to vosebite svedčené volí trebne za tempel, kýž židovsko-makabejsce rekojo po dobyču nad obsadnikami ve hevak vonie česčenem templu na Makachu. Mały zbytk garančku, by po přírodných zákoniach popravměnož jeden džejn dosahal. Tak pak možachu měze času nové svědčené volí po předpisach sotovič a tempel dostojně znova posvědčič. Chanuka svědča tuž 8 dňů dlouho. Za to maja vosebite svědčník s 8 proměněmi. Na prvním večeru so prvnia svědčka na ním zasvědčí a potom každý večer dalša, doniž so 8 svědčků nesvědčí. Svěčnik je zcyła ważny za nabožne rituale. Mahełak sydom promieniu.
3: Menora je hebrejske słowo za nasze słowo svěčnik. Tutom svěčnik ze sydom promieniemi, nic rukami, je jeden ze najstarszych centralnych symbolów židovstwa a steji za sydom dňou stworičelskoho skutka. Při tym steji zdonk, aksa, za šabat, za dzień oddychnienia, za sedmy dzień. A je też symbol światła Bożego, mudrosće, a bojskie łuczby. Menora łupysza dzieńca też łopon stata Izraela.
1: Gdyż my potom kunc decembra na Sylwester czakamy, zobychmy do nowego lita svědčili, je židowski nowoletny svědčenie żo nimo. Tun so husto hižo septembrie abo oktobrie svědči. Najskiery najace ludzi nie wie, zo, gdyż si Niemscy Sylwester guten rocz przyjemy, zo to wot suania nie przyjdzie. Ale jest kroczynka hebrejskiego miena za tutun svědžen. Rosh Hashana.
3: Na dniu Rosh Hashana hebrejsce wowa lieta svědča židia dwaj dnej doho nowe lieto. Je to kutny svědk. W svědčenskim žohnowaniu a tež hewak rečí so o dňu dopomneča a dňu pozaunového zvuka.
1: Čehodla pak so židovské leto k cele hinejšemu termíni skonči. S tým sme při rozdielnych kalendáriach. Po našej protice sme živí leče 2026. Židovská leto ličba je vo viele vyša. A Bianca z Čapanec vie čehodla.
2: Dokud žiža liča po nastaču zimie, po nastaču stvorby. A máme leto 5786. My sme zvučeni ako křesťania po Jezusom narodze ličiť.
1: Židovské ličenie po stvoreniu sveta so na Bibliu počahuje. Pričím so tole šak posvúne zač nesmie. Šako reka Biblii tež, so je jeden džen za knieza kajž 10 let. A 10 let kajž jeden džen. Ale tež hewak so židovský kalendári od našeho rozeznawa.
2: Mesace v židovské protice maja so po mesačku, tohle má kůže měsíc 28 dňů, ale leto má se po sluncu. A tohle přijde se ve přestupném letě tak jmenované šaltě 10. měsíc. To jsou šo jara zajímavé fakt, jak se živiny tam riaduje a opravdu, jak cůze to štěž za nás je.
1: Nic tak cůza je nám funkcia synagogy. To je modlania židů. Zvětša z Davidovy vězdu pyšena. Wulku modernu synagogu namakamy Drježdżanach. Wulkotnie wudebienu Zorielcu, kotraż pak je miestem koncertna żurla a wustajeniščo. Na jace synagogu nimski bu przy novemberskich pogromach, gdzie jednaczesto 38 spalene abo hewak zničene, Zorielska jenoż zdziela. To odlasu ju muli zajszwych letach restaurować. Wiace vo synagogach wie Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Gdyż Romenio su posledni tempel zničili, abo tež do toho, dokelž nie je možno było přeco a do Jeruzalema, do templa přinč, su židia mieli hižo vosebite stvy, abo vosebite tvarenia, gdzież su z Romači přišli a so modlili. A tam je přeco tež Tora skovana, ve kotrež so čita, w tych rumach albo tvareniach svědča židia swoje Boże służby. Poprawą je każdy rum, gdzieś je takie niečo zariadowane, je na synagoga.
1: Synagozy wiedzą też młodzi židia, za nich ważny svědčen svědča, štož je za křesťanów firmowanie albo konfirmacja je pola nich po hebrejsku.
3: Bar mitzvá. Abo bat mitzva je svědčen nábožneje pounoljetnosti za holce z synače, za holce z 12 letami. Ich uvaja tu prvni raz na kemšach do prytka, zobychu z pomocu umiusce uhotovaného pokazovaka, odriesk, story čitali abo spievali.
1: Pomienovanie tutého za holce bar mitzva, rikatelko kajš, syn zakonia, a odpowiednie za holce bat mitzva dżuka zakonia.
3: Pod tuto czasa przełza modostny albo modostna zamowitosć za swoje jednanje a je winowate kaznje tory, peć k nju Mojzasa dodziarzeć.
1: Najpozdyšo potom noša hulce vone typiske vodžeče navuje tajku pvonu kapičku.
3: V Izraelu praja kipa. To je tradicionalne vodječe na hvovu židovskih mužov. Tyž se v Izraelu možeš to doživić, skoro kujšte tam znamenča v Jeruzaleme abo Tel Avive nose tajku mjecu. Noša to jenojš i židovsce mužojo. Wiriwi Židža pokazaja z tym česčownosć a poniżnosć na przeczo Bohu. Taś pisane je pokry swoju wołwu tak, zo Boże żonowanie na tebi odpoczuje, ryka w Talmudzie.
1: A Talmud nie je Biblia. To je zbirka pismostwa, kotraż dokumentuje do toho ertnie dale dawane tradicje, kak so praxe, zakonje a nabożne wučby prawie wuwożuja a wopkičbuja.
3: Wieści jara tradicionalni mužojo w Jeruzalemie a w New Yorku zdrasza so ze skaftanom, dojim čornym płaszczom, noša čorne kipy a dołho kudżere. Nošenie kipy je skere pomirne nowoczasne nałożk.
1: Nabożne nałożki a vašnja sahaja wiesotiš pola Židu dale. Jednu tajku wiec sem raz w filmie widziała. Zostupivši do domu abo při vinženju, so Židža přeco z ruku vudvernju durju dočkachu. A votam vidžichu posty k čuji abo kubje. Zo je tam kaščik, sem převidžala, ale Hans Eberhard Kaulfost jen dere znaje.
3: Jena mezuza, to je typiski mały kaščik na stoupiku durjov při zakodje do bydlenja a obsahuje od rabinara žohnovane rukopisne zdjevane domjace žohnovanje. On so nakusne připravi a so při zastupje abo vinženju od ľudí dotkne podobne kajš to katolikojo ze svjetčenej vodu činja. Od toho pokadža tež uraz pola tých visa domjace žohnovanje nakusne.
1: Štož je tež typiske a važne za židovske nabožne živinje, nekotrých domskih je zatvarjene murjovane vulki baseng polne z čisti vodu. To je mikve. Tajku historisku mikvu sem si sama zorelcu pince bydlenského doma nedaloko mikvašuje vieže vobladač mua.
3: Mikva, abo mikve jedisce, je jedna kupel, gdzieś môže so dospolne čišťať alebo riadiť. Popravuje to tiež niečo kajš naša kteňca. To má takrest ten samsný smysl. So riadiť, so od všich vínov takrest usvobodiť. Ja som to doživil, so sú drbiali všetci přivúzni svojby, gdzieś som ja na bopet bol, skvatnostne izraelského kvasa, so sú drbiali do kvasa šice do mikvu hič a so tam redžič. Aj, a to je tak, zo trbiš so dospolne potnurič, zo tak redzteš kujšte miestno tjeva so uredži.
1: Tajka domjaca kupiel so vizoderie vo čistotu ľudži stara. Viele važnýši šak je jeje nabožne voznam. Vokotrimž Bianka z Čapanec

0: ich iže na jidiske słowa pokazali. Kak tomu zo rěča žiđa dwě rěči? Hebrejsce abo jidisce?
1: Jidiština je rěč někdy ve srednjej Evropě domjacych židov, kociž po srednjom věku dla přestěhanju do maďarskeje, do polskeje a litavskeje, pozdějšo pak tež hač do Ukrajiny, do běloruskeje a ruskeje čeknychu. Jidiština płaci jako južno-nimský dialekt, kotož obsahuje wele zapřijećov z hebrejštiny, kaž tež vuko do evropskich rečov, především polštine a ukrajinštine. Dženca reči so jidiština jenojšiště od ľudí v Izraelu, kaž tež v USA.
0: Što še tým zvisku tež zajímavé, sú ľudžo, kiž so z nábožných příčin spečuja hebrejsce rečet.
1: To je hač do džencnišo tak, zo rča ľudžo v Jeruzaleme, v Meáše a Rím. To je taki mały obłuk, gdzieś jenoś jara pobożni a jara tradycjonalni Żydzia bydla. Tam też swoje szule maja, swoje religiozne szule maja. Zo oni tam jenoś jidysce rycza. Poprawom je im zakazane hebrejsce rycza, dokoż oni do toho wieria, zo hakle, gdyż Mesias przyjdzie, zo tam smedzia za so hebrejsce ryczać.
0: Na czymś też pytniemy, zo su Žiđa jako wiriwi dźělene do šelakorych skupin. Nic inak hač pola křesťanow, kiž šelakim konfesijam přisušeja.
2: Dawe mesianského Žida, tradicionálneho Žida, ortodoxného Žida, ale tež sekulárneho Žida. A všim hromadže je, zo oni wieria do to zwiazka s Bohom a do jeho wuprajenju, što je vun jim slubio, a to je jeden kraj, to je tež jedno mjesto Jeruzalem, tež ma so ľud modlić a tež kvěstym časom tam putnikovać a to je slubinje ich Boha.
0: Tež Hans Eberhard Kaulfürst je si vo intenzitše židovského nábožného zmyslenia svoje mysle činil. Štož pokazuje so například na tym, hač ľudžo Izraelu košo jedža abo nic.
1: To je jenož menší díl, větší díl především Izraelu je světný takrec. Ale to jedne, šice takrec praja, oni vyria do Boha. Jenož jara mało praja, zo sú absolút ateist. Čahaj. Je všetce taký žort. Ja som ateist. Búh je môj svietk.
0: Kajž svišíme, maja Žiđa, tyž celé špeciálne humor. Z džela čorne humor, kýž se vopkovaja nedživajce. Často tragických staviznou svojeho ľuda.
1: Je to le svavne s tými židovskými žortami. No. Napríklad jeden susod so praša, no susodo, kak so te vidio? Oj, mi če so tak špatne, nie, ja, to šitko tak zlije, a tak ja neviem, kak dale. Když sú doma, potom žona so praša, prajeme, što se to susodi praju, zo so nám tak špatne, že aj ja chcú tola zo mój susod so veselí.
0: Vo jednom židovskom svedženju docela ešte rečeli nesme. Jom Kipur. To je ich najvyšší, najbolesiate svedžen, krúte postne džen za ujednanie s Bohom. A runie na vonem dňu, menujce 7. oktobra 2023, je so stav žalostný masakr teroristickej organizácie Hamas na Židach. Jacač 1180 ľudí je svoje živinie přisadžilo. Je to najväčšie masové mordostvo na Židach po Šuá. Tedy oktobre pred 7 letami bie Bianca z Čapanec runie ze svojej mačeriu Izraelu. Tute podavky sú jej zjazanosť ze židovským ľudom ešte veľa bole skručili. Dokelž bešte severu kraja nebešte tak vorožený a ona so bojava neje.
2: A zrozumich, najlepší čas je popravom netko v Izraelu byť, dokiž netko je vážne, so tutej núzy stajč a tež tutej rane odpokázania a samotnosť židovského ľuda.
0: Pretož odpokázanie židov, ich voroženie přes antisemitizm na svieče, je z toho časa samohišče rostvo. Tomu so ona vedomie napřečo stupi.
2: Znajme svoja Jezusa, što ščiniče jenomu z nemenších mojich bratov, to ščiniče mi. Zrozumich, tutu sadu nadobo jako Pšikas mi dotal cudzoho vulkoho bratra widzieć. Tuž začuvam z křesťanského vida vosibite nadauk. Jezus je vierný svoj bie ruku ľubosče podač a to runie ve času núze a vod pokázania.
0: Ale runie tedy je tež nazoniva

Pone bo najčišćišeje wody, a kapka mazaneje juchi. Tale kapka by dosahała cywu rjanu wodu skazeć. Inak prajene, bo barby sniebyłeje. Do nieje lung czorneho, a szoby szire było. Lubi przyposłuchario serbsko rozwasa. Lubi sotra, lubi bracja. Skażene je niszto cyle spieszne. A gdyż je so stało, potom to ledma abo jenoś cyle ciężko zaso wuciścisz, abo do poriadka przyniesesz. K tomu, zoby so niszto skuncowało abo zniczyło, je wiele mienie trzeba, hać gdyż chcesz niszto natwarić abo znowa zotowić. To je zakładne nazonienie, kotrež může kůždy šedně doživit. Špatnému dosaha zvětša jenož cíle malá porcia. Zničeně, zahuběně abo samé zvo skutkuje po nazoněniu skoro samé voco. Porno tomu nima dobré ve světče poprom žanu šangzu. Špatné abo zve, to rozšiřia so kajž skuzwarskej mocu bez napinania a niesmiernie spiesznie. A to dobre, so przy tym skoro przeco pozubi. Nasze siedne nazoninia to pozdaczu przeco znowa wopkrucza. Jezus w dżęcniszym Ewangeliu przyronaniu wo nierodzi w pszeńcy swoim wuczomnikam praj to szpatne abo zwe nieczincze. Nie, nie činče to, ale če skjere na zakis, kotro žona za a do muki zamješa, to niš nie by šo překisane. Mesto fatalistiskeho zladovanja na opravdžitosť je Jezusove svovo dženca skjere pozbudžace, pretož von pokaza na napřečivny pad. Nic jenož šo špatne a zve so rozšiřia, ale to dobre čini to runje tak. Tež gdyż to často převidzimy, kruj dobroho so samo wiele huščišo rozšiřia, hač to zvětša minimy. Příklad vo zakisu je k tomu runje genialny. Tunle sredk k hýbanju a překisanju čista, kotrež bu znano hižo ve stare egyptoske vunamakane. Nastanje z miešence muki a vody a to s pomocu čopvoty a vestych mikroorganizmu, kotrež kovaja so ve muce a povice. Tuto organizmy sú to rozsudne. One dživaja a překisaja cywu vulku džižu muki. A one činja to cyle same. One sú mienujce žive. A šo žive abo scyva živenie, nedá so zadžažeč. Kajž małe vúbitk rostliny, kotre so z mocu po ščinje rozvije a skunčne s hauzami a vopjenami šo pokryje. Tak zamože, betonovú puščinu za živenie vročo zdobyč. Beton pak nemôže v úbytke abo živeniu ničo znapšečivič, dokež je mortvy a živenia ve sebi nima. V úbytk, respektívne živenie, so porno tomu přesadži. One namáka přeco svoj púč. Kak má so v tutym nastupaniu z dobrym wesvieče. Je po stronie živenia. Vo Bohu prajme, zo je von bo živenia, doke živenie vupvodža. A živenie vupvodžič je nešto dobre, respektívne je ve sejbi dobre a nie zve. To odla je tež bo tun, kotrohož Jezus dobroho mienuje. Jeho kráľestvo a jeho knejstvo nedá so zadžažeč runia v úbytky
na betonowej šćenje. Lubi připos wucharjo serbsko rozwosa, to je dobre poselstwo, dźensnišeje njedźele, dobre poselstwo za šitkich, koci so wo dobre prócuja, koci so za kupwanje we šuli zasadźeja, abo při dale dawanju wiry a tak dale. Dobre poselstwo wo sebje tež za šitkich, koci so hotuja na pastoralne powanje we cyrkwi a we tutym switche. Přetož šice tuči njesteja na zubjenym miestnje, kajž čista woda před rožace kapku mazaneje juchy. Nie, šice tuči steja na stronje živenja a prócuja so, zo so ze živenjom, kotrež bo přilubja a daruje, skunčne šo mortwe wobda a znova woživi. Přetož z nebeskim kralestwom je kajž ze zakisom, kotr žona za a da vulkije džiže muki zmieša, to niž nebu šo překisane. To dla vas přeprošuju. Zvulče tež v kuždem vokomiku svojo živenja, to dobre, respektivne živenje, a ščiveče to, kiž sam je dobre a živenje, a kotrohož Jezus Boha a Vodca menuje. Amen.

0: Zatkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radworju verči so na bičturi radia Zatkule šitko wokło tvojeho najrenšeho kvopuka. Wot na po šestčich môžeće svoje mústvo přizevič a wot 18 hodin so potom dobu lubije. Nezabučte na předešnik a vyzotež nic na dobu naladu.
0: Zatkula.
2: Nic zabič.
3: Jutce večer.

Nedom je napojeni, a to bije naše hornjo-serbske wusowanje za njedźelu 19. pražnika. Jo pónže nedom dale bez přestawki z delnjo-serbskim programom redakcji RBB skoče buza w utrobne postro do denje w Łužicy. Serbski rozwoz z Budyšina potom jutra rano pěčich z vami do nového tydženja startuje. Ja jsem Milan Grojlich a přeju vam iście rjanu njedźelu. Božemje!

0: TV. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Že bužeš vy drogo vaš do dovolá, což se jano kupaš abo riedne městaška oglídaš. To máme zašiště z velkým riedného města v Evropě. Hundat a věci přicinu jo do kraju při Adrii venigajšne južno-slovenskej oglídaš. Veni majú bogatú a šakorakú naturu a kultúru mimo úsokých gorov a plonných dolinov, kupu a kupcicko namakáme také historické grody, miesta a miestaška. Veni ulicujú ved tamneje živinskeje vášne a tradíciu, a liec ronož sú akle gáno doživili tam nekotárych liet groznú vojnu, nie sú zgubili lúže svoju živinskú radosť a přijaznosť, také na všešivo cúzem. To umarkujoš vesebne v kvónem mistře bosnijskeje Hercegoviny ve Sarajevje, kterémuž se také kroni Európsky Jeruzalem. Svešeš a uštívanie vet Renate Šikič a Marion Štenculovie z leta 2008.

Jan z najwjetsej znatych spiwarjow bosniskeje, Dino Merlin, se přaša we swojej štucce lecio jogo město Sarajevo tam, žešo njega było. Nejpery se zda, až jo to nešetne přašanje, ale kaž gledaš na čojenje z nošeje historie, po njo to popšałem obšałnione přašanje. Sarajevo ga jo było we wojnie, wod 1602 a 1910, až to 5 a 1910 oblegane. Přitom jo wiele obydlarjo zaginuło, ale miesto jo šykno přeživiło a jo tam, žož ze 6. stoliša eksistirujo, we dolinje mjaze usokimi gorami we učobje bosniskeje. Žinca dopomina Jano hši mało na wojnu we Sarajevje, a vesepne nic nepytnjoš we orientaliskem starem mieste, Baščaršija. Tam ogledaju turisty do nelicobnych kafejownjow małych gosćincow. Čeba bdžinica abo burek dżinica se jim goni. Abo oni kupuju suveniry we šakorakich rucnikarskich lodach. Ale také přechojžowanie přez stare miesto, přez Baščaršiju, jo zrónju přechojžowanie přez historiju miesta. Přeto Jano Kusk vece zdalone su katolska cerkvia, ortodoxna cerkvia, mošija a synagoga. A tam pytnjoš a vižiš multikulturalnosť Sarajeva nejlepi. Pětk podňo Sarajevo. Můj cín nejstaršije mošije ve Sarajevje vova na bjatovanje. Nučikona rumnosť zoltanovije mošije Japona.

0: Moslime w Sarajewie bjatuju w Sultanowej mošeji od leta 1462, ako jo Izabek Išakovič Hanušić mesto zawožył. Z toštym osmaniskim armejowym wjednikom jo teke islam do Sarajewa přišel. A od 6. stoleža su w bosniskem gwonym mieste moslime z katolikami, ortodoksnymi a žydami žywe.
1: Ja myslím, że Bosna se nebe mogla zvati.
2: Ja se myslím, až nebe mogla bosniska svejo mier nosiš, kaž nebe mieli zvone a muecine, ako na bjatovanie vovaju. Bosniska a Hercegovina njama alternativu. Kraj musi svoje multireligiozne zestajenje obchuvaš. To je to vesebne za Bosnisku a Hercegovinu.
0: To groni rajs ul ulema Mustafa Efendija Čerič, gvova islamskeje vosade ve Bosniske a Hercegovinje. Jogo vesada ma ne veci cvonko v Sarajevje. Veci ako 50% obydlarju jo muslimu. V susedstwie stoj stara serbska cerkwia svetego Michaela Prozna. Zvone cerkwie, kotara šporada neskeri z 5. stoliša, vovaju namšu, ale nichten nepšižo. Ortodoksne fara Vanja Jovanović se nje živa.
3: Nažalost, od rata pa na ovamo.
2: Vedkajnca vejne su nevici cvonku ortodoksnije vesade bejne stara luže. Pe meje informacije bydle v Sarajevje mjaze 6000 a 15000 ortodoksnych wierjecych. Naša vesada je benje mała a obstoj v gwonym ze starych cvonku. Młodych cvonku lepta mame.
0: Před vojnu jo bylo šikno hinac. Vesada jo była večša, jo licova neži 100000 cvonku. Žinca pytaju młode Serbe svoju gluku z večšego v Republice Srbska abo v Ukraju. Jano po 100 metr jo zdalona jo katolska katedrala, kotorož su ve živešnastem stoližu natvarili. Katoliki, kotorož slicpa jo od konca vojne teke spatnuva, maju ve bosniski južo z 11. stoliša svojo biskupstvo. Pred kvojne jo bylo v Sarajevje neži 8000 katoliku živých. Žinca jo je hyšší neži 6000. Slede skromatnego živenja s drugimi religijami vížime teke ve katedrali, ulicu jo rektor katedrale Marko Josipovič.
4: Eine interessante Sache für die Kathedrale, für die Katholiken überhaupt hier.
2: Jo to zajemna věc za katedralu, za katoliku ze všem hohe v Sarajevje a hohe v regionie. Až cestíme dvěju pesovovu, svojenskýju pesovovu Kyril a Metod. A hohe v katedrali jsme pestili jima votar. A teke ortodoxna cerkvě cestí tež teju svojenskýju pesovovu. A dla toho jo tam zvězanosť. Z této světy, kterýž nás blížete k tým ortodoxným věřícím a naopak ortodoxných známým.

0: Nejmjeńša wysada, kotraž přinosuje k tej religioznej wjelerakosći Sarajewa, je židojska. Prětne židy, sefardy, su přišli we 16. stoličju ze Španiskeje. Či stoliša pozdźi su sledovali až Kanezarje. Žinca je živich we Sarajewje 700 židów. Před vojnu je jich bylo dvojc raz tak wiele. Ale cronož je jeje lícba mała, kulturelne a religiózne živenje je intenzívne.
1: Treba reći da su Jevreji jako dobro integrisani u bosansko društvo.
2: Mi Židi smo vjelgin djelje integrirovane v bosnijsko-hercegovinske tovarišnosti. Nesme asimilirovane. Sme se opkovali dali naše vasebnosti. Religiju, riec, tradicije. Povedame ladinisku riec a španisko-židojsku. Nie povedame pak tu židojsku riec ako druge v pet vjacorni Europie.
0: Groni Jakob Finci, prezident židojskeje vysade ve bosnijske a Hercegovinje. Po vojnje v leše živiš na 607 a živiš žaset, joven skromatnje ze zastupnikami tých drugih čich monoteistických religijov zavožou interreligioznu radu v Sarajevje. Cíl jich živa je spichovanje skromatnego živinja. Něco, což jo bylo ve Sarajevje až do vojny samorozmijúce.